0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli začneme prvními dnešními zprávami a po nich Erasure, Yas nebo Desireless, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrnějte na silnici 15 u Třebenic na Litoměřickou, v jízdním pruhu tady překáží roztrhaná pneumatika z kamionu, ať do ní nevletíte, a porouchané vozidlo překáží v jednom pruhu na dálnici D2 na 37. kilometru ve směru na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 18. května, hezké pondělí přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl ale, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média. Tisíce lidí v krajských městech se zúčastnili pochodů na podporu České televize a Českého rozhlasu. Akci s názvem Ruce pryč od médií veřejné služby uspořádal spolek Milion chvilek. Demonstranti vyzývali k zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. Americký prezident Donald Trump na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich tu vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Náklady na stavbu budou téměř 207 milionů korun bez daně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové si vyšlápli na mistra. Podrobnosti má sporťák Petr Plintovič.
3: Hradec v Malšovické aréně porazil mistrovskou Slavii 3-1 a má pořádný důvod k radosti. Díky vítězství si kolo před koncem skupiny o titul zajistil 4. místo v lize a po 30 letech si zahraje evropské poháry, konkrétně 2. předkolo konferenční ligy. Výhru otrokům zařídili svými góly Mihálik, Darida a Horák. Pro hru se Šívaných mírnil při svém debutu v lize 19-letý útočník Dan Kohout. V dalších zápasech 2. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a 3. Plzeň doma zničila Jablonec 5-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ráno a večer na některých místech až jasno. Ojediněle i mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, a to i s doznívajícím deštěm. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek. Tak hezké ráno.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Bylo 6 hodin a tak právě startuje ranní vysílání Signál Rádia. S vámi opět ve studiu Jirka Svoboda. Společně zahajujeme nový pracovní týden. Doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a načerpali síly na nové povinnosti a výzvy, které vám tento týden přinese. Je čas dát si ranní kafe, dobrou snídani a my vám k ní budeme servírovat i aktuality, zajímavosti a hity osmdesátek. Všem přeju hezký den a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a před námi je nový pracovní týden. Dnešek už má datum 18. května. Svátek proto slaví Nataši. Toto jméno má u nás kolem 2500 nositelek. Narozeniny by měl například někdejší papež Jan Pavel II. A mezi oslavence patří například herečka diplomatka Emilia Vašáriová, zpěvačka Sandra, herec Karel Roden nebo herečka Sabina Remundová. Od nás letí oslavencům velké gratulace. Na dnešek taky připadá Mezinárodní den muzeí a taky je den bez špinavého nádobí. Takže než vyrazíte za svými povinnostmi, nastartujte myčky. Za chvíli už probereme počasí a já vám přeju hezký den.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Desarle sa bajáš bajáš v ranní vysílání Signál rádia. Teď ráno je chladněji, ale odpoledne bude velmi příjemně. Budu konkrétnější. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné. Srážky se objevují ve Slezsku a teploty měříme od 2 do 8 stupňů. Nejchladněji je na jihu. České Budějovice a Jihlava mají 2 stupně, Praha, Plzeň a Brno měří 4 stupně a například Olomouc a Ostrava začínají den s 8 stupni. Přes den nás potom čeká většinou polojasná obloha. Místy bude až jasno, ale k večeru se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Takže teď ráno to bude chtít možná lehký svetřík, který už odpoledne budeme moci sundat. Já vám přeju dobré ráno a posílám skupinu ABBA.
1: Ráno na

0: Ze sladkých snů nás na Signál Rádiu probouzila skupina Eurythmics. Před 6:30 ještě zaspívá Palo Habera, ale nejdříve vám povím, jaké události přinese 18. květnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. U jaderné elektrárny Dukovany dnes odstartuje cvičení Safeguard 2026. Cílem je prověřit připravenost na zajištění vnější ochrany jednoho z nejdůležitějších objektů v České republice. Cestující v Brně čeká ode dneška několik novinek. Hlavní změnou je nasazení trolejbusů, které jsou schopné jet díky bateriím i mimo trolejové vedení, budou nasazeny na lince k letišti. V Praze dnes začne poslední část rekonstrukce Ďáblické ulice. Práce potrvají do 27. května a řidiči musí počítat s rozsáhlejšími dopravními komplikacemi. V Česku dnes začíná vzdělávací roadshow Space Bus Tour, která až do 13. června zavítá do 21 měst. Návštěvníci se mohou těšit nejenom na virtuální let do vesmíru, ale i na prezentaci armády České republiky, která na jednotlivých zastávkách představí vojenskou techniku, výstroj a výzbroj. Vodáci musí ode dneška do 18. června počítat s omezením při splouvání Vltavy přes Český Krumlov. Bude se rekonstruovat most na Plešivci a tak na části řeky bude zastaven provoz. A třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Sobotní porážka se Slovenci národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20:20.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je to o hvězdách, zpíval nám na Signál rádiu Palo Habera. Máme minutu po půl sedmé, dál už se těšte na Eltona Johna, zaspívá taky Ray Parker Jr. anebo kapela Queen.
1: Signál rádio doprava.
0: A na silnicích se neustále něco děje. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 19 obce Dolní Hořice na Táborsku. Brno, ulice Olomoucká, tady kolem nehody projedete s opatrností a kamion havaroval na dálnici D6 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Auto skončilo mimo komunikaci, tak jezděte opatrně. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, kde nám právě dospíval Elton John. Už tady procházím zpravodajské weby, abych vám mohl představit několik témat, o kterých se dnes píše, a nebude chybět ani hudba, která vám pomůže nastartovat nový den, třeba Ray Parker Jr. anebo kapela Queen. Tak krásné pondělí, dneska už je 18. května.

0: Pondělní ráno trávíte ve společnosti Signa Rádia. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, protože dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné, srážky se objevují pouze ve Slezsku a teploty měříme nízké, mezi 2 a 8 stupni. Nejchladněji je na jihu, České Budějovice a Jihlava mají pouze 2 stupně, Praha, Plzeň a Brno měří 4 stupně a například Olomouc a Ostrava začínají den s 8 stupni. Přes den nás potom čeká většinou polojasná obloha, místy bude až jasno, ale k večeru se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Odpoledne to tedy už bude na lehčí oblečení, ale teď ráno si vezměte pro jistotu o 1 vrstvu na sebe navíc. Pojďme teď krotit duchy.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signa Rádiem. Před 7 hodinou nám zaspívají London Beat nebo kapela Queen, ale taky vám prozradím, o čem dnes píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku minulé úterý ukradl z baziliky v Jablonném podještědí na Liberecku 35-letý muž, který následně zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Stíhaný bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Lebka světice by se měla do baziliky znovu vrátit. Vojenský konflikt na Blízkém východě mění plány na dovolenou. Letenky jsou dražší, ruší se některé spoje a tak Evropané letos volí kratší pobyty. Místo vzdálených destinací hledají alternativy blíž k domovu. Přibývá také lidí, kteří rezervaci zájezdu nechávají až na poslední chvíli. V Česku některé obchodní řetězce nabízejí fotovoltaické systémy na balkony do 10 000 korun. Instalaci by měl zvládnout každý šikovnější uživatel. Prodejci slibují nemalou úsporu výdajů za elektřinu. Oslovení odborníci jsou ale k této novince skeptičtí. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval podruhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě a životní sezonu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. A čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio. Už v úterý se můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude tentokrát mluvit o velké katastrofě, která naši metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni, ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, tedy Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když všechno způsobilo obrovské škody, městu to nakonec pomohlo. Jak? Tak to se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál Rádio už zítra krátce popolední. Je tu.

0: London Beat na Signál Rádio krátce před 7 hodinou. Po víkendu je se mnou ve studiu Lucka Sinková. Krásné pondělní ráno ti přeju.
1: Hezké ráno všem, ahoj.
0: Doufám, že jsi měla příjemný víkend.
1: No náročný.
0: Náročný.
1: Byla jsem v obležení dětí oba dva dny, takže si to můžeš asi představit.
0: Já jsem si dal v sobotu večer velikánský sledovací maraton Eurovize. Já jsem velký fanoušek Eurovize. Myslím si, že 16. místo pro Českou republiku není úplně špatné. To si řekněme.
1: Hlavně... Takhle kolik tam bylo států?
0: No tak vybíralo se z 25, kteří se dostali do finále. Takže 16. místo není úplně špatné pro Českou republiku. No a neděle byla aspoň tady ve středních Čechách krásně slunečná.
1: Až moc teda,
0: takže jsem to využil k výletování, což bylo taky velmi příjemné.
1: Bylo to tak slunečný, Jiříku, že mě pálila hlava, jsem si říkala, že mám snad úpal úžeh, což jsem nechtělo věřit při 17 stupních, ale to sluníčko opravdu pálilo.
0: Začíná mít sílu, je to tak?
1: Několik hodin tak to poznal. Co ve zprávách, že jo? No tak čeští hokejisté odehrají večer třetí zápas na mistrovství světa, i o tom bude řeč za okamžik.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. Michael Jackson, Mel Akim a nebo Joe Cocker.
2: Signál Rádio doprava.
0: Kamion havaroval na D6 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Auto skončilo mimo komunikaci. Boural se na silnici 152 u Starého Města na Jindřichohradecku. Tady jsou sobě dva kamiony a Praha, křižovatka ulice Želivského a Vinohradská. Tady vás drží nehoda dvou osobáků. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Když slyšíš tohle, víš, že máš ten správný signál.

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, v kalendáři je Nataša, je 18. května a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 1,65 miliardy korun, což je o 11% více než před měsícem a o 90% více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply měsíčně o desetinu, tedy na 44 miliard. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,5% z březnových 4,40%. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě.
0: Co se děje v regionu?
2: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce. Honza Navrátil, Říčany.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají večer třetí zápas na mistrovství světa. Pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ráno a večer na některých místech až jasno. Ojediněle i mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, a to i s doznívajícím deštěm. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek. Tak hezké ráno.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Je 18. května a tak svátek slaví Nataši. Narozeniny by měl například někdejší papež Jan Pavel II. A mezi oslavence dnes patří herečka a diplomatka Emilia Vašáriová, zpěvačka Sandra, herec Karel Roden a nebo herečka Sabina Remundová. Přeju jen to nejlepší. No a už za chvíli vám připomenu několik dnešních výročí. Nenechte si je ujít. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia a datum 18. května je zajímavé například tím, že v roce 2017 automobilka Škoda představila svůj model Karoq, ale mám tady pro vás i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2016 byl za tehdy rekordní sumu 57,5 milionu dolarů vydražen největší čirý modrý diamant na světě o váze 14,62 karátů. V roce 2006 jihokorejská automobilka Hyundai Motor Company podepsala smlouvu na stavbu své továrny v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. V roce 1923 ve 20 hodin a 15 minut u nás začalo vysílat rádio, studio bylo v Praze Kbelích, první relace se chodili poslouchat do kina. V roce 1891 byla v pravé poledne otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. A v tento den v roce 1889 byla založena Poldina Huť jako druhý nejvýznamnější železářský podnik na Kladensku. Zpočátku soukromý podnik byl v roce 1890 přeměněn na akciovou společnost Poldy Kladno.
1: Signál rádio vám přeje.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné. Srážky se objevují pouze ve Slezsku a teploty měříme mezi 2 a 8 stupni. Nejchladněji je na jihu, České Budějovice a Jihlava mají 2 stupně, Praha, Plzeň a Brno měří 4 stupně a například Olomouc a Ostrava začínají den s 8 stupni, ale teploty porostou poměrně rychle nahoru. Přes den nás totiž čeká většinou polojasná obloha, místy až jasno, ale k večeru se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Maxima dnes vystoupí na velmi příjemných 16 až 21 stupňů. Takže ráno na sebe něco teplejšího, odpoledne už to bude na tričko. Přeju vám hezký poslech a posílám Mel a Kim.
1: Ráno na Signál rádio.

0: Iveta Bartošová a Víš lásko na Signál rádiu. Před půl osmou ještě George Harrison, ale pojďme si nejdříve říci, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. U jaderné elektrárny Dukovany dnes odstartuje cvičení Safeguard 2026. Cílem je prověřit připravenost na zajištění vnější ochrany jednoho z nejdůležitějších objektů v České republice. Cestující v Brně čeká ode dneška několik novinek. Hlavní změnou je nasazení trolejbusů, které jsou schopné jet díky bateriím i mimo trolejové vedení, budou nasazeny na lince k letišti. V Praze dnes začne poslední část rekonstrukce Ďáblické ulice. Práce potrvají do 27. května a řidiči musí počítat s rozsáhlejšími dopravními komplikacemi. V Česku dnes začíná vzdělávací roadshow Space Bus Tour, která až do 13. června zavítá do 21 měst. Návštěvníci se mohou těšit nejenom na virtuální let do vesmíru, ale i na prezentaci armády České republiky, která na jednotlivých zastávkách představí vojenskou techniku, výstroj a výzbroj. Vodáci musí ode dneška do 18. června počítat s omezením při splouvání Vltavy přes Český Krumlov. Bude se rekonstruovat most na Plešivci a tak na části řeky bude zastaven provoz. A třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Sobotní porážka se Slovinci národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20:20.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Krátce po půl osmé nám na Signál Rádio dospíval George Harrison. Už se těšte na Modern Talking, Madonu anebo George Michaela.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto a dodávka se srazily na D1 u exitu 253 ve směru na Prahu. Projet se tady dá s opatrností. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 64 u obce Poustka na Chebsku a údržba vás může zdržet na D52 na 26. kilometru na trase Brno-Pohořelice. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia a mám tady otázku. Máte namáhané klouby třeba sportem, prací a nebo je máte opotřebované věkem? Pak byste měli dobře poslouchat naše ranní vysílání, protože tento týden můžete získat doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra a to rovnou na 3 měsíce užívání. O tuhle krásnou výhru budeme soutěžit krátce před 8:30, tak si to nenechte ujít. A mezi tím můžete na detaily o Geladrinku i soutěži mrknout na náš web signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám trochu toho italského slunce nabídli Albano a Romina Power. Sempre, sempre. Pranostika říká, když je v máji slunce a jasný den, bude hojnost vína Alnu. Tak jestli tahle pranostika vyjde, budeme se mít dobře. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné a teploty měříme mezi 2 a 8 stupni, ale porostou velmi rychle nahoru, protože nás přes den čeká většinou polojasná obloha, místy bude až jasno. K večeru se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky a maxima dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů. Vypadá to tedy na hezký den. Tak si ho užijte se Signál rádiem a teď posílám Madonu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Pondělní ráno nám na Signál Rádiu zpřímila Madonna a do 8 hodiny se těšte třeba na dobrou zprávu nebo na Secret Service a George Michaela, ale nejdříve vyrazíme do jaderné elektrárny Dukovany. Na sobotu tam chystají program z poučení a víc nám k tomu poví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Program odstartuje krátkým seznámením s tím, jak se vyrábí elektřina a jakou cestu urazí, než doputuje do zásuvek v našich domácnostech. Děti pak vyrazí na tematickou stezku se soutěžní mapou, která je zavedena nejen do infocentra, ale i na další místa v areálu a jeho okolí. Jedním ze zastavení bude také parkoviště vybavené fotovoltaickým zastřešením. Nejmenším účastníkům mohou pomoci rodiče. Na konci programu čeká děti odměna. Akce je určena pro děti do 12 let v doprovodu rodičů. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč. Je to

0: Dobré ráno, před 8 hodinou je na Signál Rádiu čas na dobrou zprávu, která nás dnes zavede na koleje.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Tak si představte, že zaměstnanci ústředních dílen brněnského dopravního podniku dokončili jeden technologický unikát. Z tramvaje typu KT8 se stalo bateriové vozidlo, které bude jezdit po železnici. Ano, z tramvaje se stal železniční vůz. Tato tramvaj sloužila v brněnských ulicích od roku 1990, no a po loňském vyřazení prošla kompletní přestavbou a dostala technologie, které umožňují provoz na železničních kolejích. A teď se možná ptáte, kde se můžete touto upravenou tramvají projet. Na koleje se dostala koncem minulého týdne a bude se využívat pro jízdy s cestujícími na experimentální trati u Jičína. Vyřazená tramvaj z Brna tak bude sloužit dál.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu George Michael. Yeah.
1: Vy jsi mohl zpívat s ním, Jirko, hezký den.
0: Já myslím, že ne, já bych nemohl být taková hvězda, jako byl George. My jsme se v té předchozí hodině bavili o tom, že jsme si užívali sluníčko. Na východě teda Česka pršelo, ale ve zbytku Česka bylo včera jako velmi hezky. A já jsem zjišťoval, jak to bylo vlastně s tím počasím. Ten minulý týden s nám vládli zmrzlí muži. Bylo chladno, bylo ošklivo, je to tak. A meteorologové prý už podobně chladnou epizodu neočekávají. Prý to byl poslední záchvěv zimy a dál už teploty jenom porostou.
1: No to je dobře, to konečně dobře. Budu moc do těch sandálů, protože po ránu je zima od nohou, takže vždycky se nabalím.
0: Zase na druhou stranu, u počasí není nikdy nic jistého.
1: No to je taky pravda, a nejenom u počasí.
0: Mějme to na paměti, co máš ve zprávách?
1: No tak plasty zdražují, kvůli čemu, to si řekneme, a v příštím roce má přibýt 30 až 35 kilometrů dálnic. A kolik letos?
0: Tak to se dozvíte ve zprávách. A po nich Sandra, Black Box nebo Phil Collins, opět to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Auto skončilo mimo komunikaci na silnici 290 u Poniklé na Semilsku. Záchranka zasahuje na dálnici D5 na 42. kilometru u nehody dvou osobáků ve směru z Prahy na Plzeň. Neprůjezdné jsou tady dva pruhy a tvoří se dlouhá kolona. A tři auta máme v sobě na silnici číslo 9 u obce Libiš na Mělnicku. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové ráno přeje Lucie Svinková. Vláda dnes projedná zpřístupnění trestního zákoníku, který se má podle evropské směrnice dotknout hlavně poškozování životního prostředí. Zabývat se bude ale také návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun a změnou platnosti jednodenní dálniční známky na plných 24 hodin od zakoupení. Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohli pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o 30 až 35 nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř 40 kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších 21 kilometrů silnic první třídy. Plastové obaly zdražily kvůli růstu cen ropy a problémům v dodávkách z Blízkého východu. Firmy proto častěji hledají alternativy k plastům, jejich úplné nahrazení ale zatím není možné. Na některé obalové materiály se navíc čeká déle než dřív.
0: Co se děje v regionu?
2: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové si vyšlápli na mistra. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Hradec v malšovické aréně porazil mistrovskou Slavii 3-1 a má pořádný důvod k radosti. Díky vítězství si kolo před koncem skupiny o titul zajistil čtvrté místo v lize a po 30 letech si zahraje evropské poháry, konkrétně druhé předkolo konferenční ligy. Výhru otrokům zařídili svými góly Mihálik, Darida a Horák. Prohru se Šívaných mírnil při svém debutu v lize 19-letý útočník Dan Kohout. V dalších zápasech druhá Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a třetí Plzeň doma zničila Jablonec 5-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji okolo 14 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také s 8 hodinou jste ve společnosti Signál Rádia a s vámi je ve studiu Jirka Svoboda. Za chvíli už vás zavedu na Pražský hrad. Jedna ze zdejších památek prochází velkou rekonstrukcí. No a před 8:30 budeme soutěžit. Tento týden hrajeme o doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra. Získat můžete kůru na celé 3 měsíce užívání. Takže jestli máte zájem, pak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Až řeknu, budete mít šanci. Teď přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Jedna z nejvýznamnějších památek u nás se konečně dočkala velké opravy. Správa Pražského hradu zahájila rekonstrukci Královského letohrádku. Renesanční památka se už potýká s velkým stářím a opravu potřebuje jako sůl. Více poví šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret.
1: Původní záměr byl věnován především interiéru budovy, navrácení vlastně různých historických aspektů omítek a oprava kamenných, truhlářských a dalších prvků, ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravan zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec fasádě letohrádku i zvenku.
0: Oprava letohrádku na Pražském hradě potrvá necelé 2 roky a vyjde zhruba na 100 milionů korun. Po rekonstrukci bude stavba ve stylu italské renesance opět připravená přivítat návštěvníky.

0: Skupina Black Box a Fantasy na Signál Rádiu. Dívám se tady na nějaké statistiky a buďme rádi, že zrovna není rok 1787, kdy u nás teplota klesla na pouhých půl stupně, ale naopak v roce 1971 jsme měřili přes 29 stupňů. Mrazů se dnes bát nemusíme, bude myslím velmi příjemně, už teď ráno je většinou jasno nebo polojasno a slunečná obloha nám vydrží prakticky celý den, jenom k večeru se může výjimečně vyskytnout nějaká přeháňka a maxima dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů Celsia. A zatím to vypadá, že velmi podobné počasí nás čeká i v dalších dnech. To nezní vůbec špatně, tak snad vás teď potěší i Phil Collins.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signa Rádiem, blížíme se k 8:30, za chvíli už nám zaspívá Petr Muka, taky si připravte telefony s číslem 910 260 910. Za pár minut nás čeká soutěž o Gela Drink Extra, ale teď ještě letmý pohled na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie zachovala, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku minulé úterý ukradl z baziliky v Jablonem pod Ještědí na Liberecku 35-letý muž, který následně zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Stíhaný bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Lebka světice by se měla do baziliky znovu vrátit. Vojenský konflikt na Blízkém východě mění plány na dovolenou. Letenky jsou dražší, ruší se některé spoje a tak Evropané letos volí kratší pobyty. Místo vzdálených destinací hledají alternativy blíž k domovu. Přibývá také lidí, kteří rezervaci zájezdu nechávají až na poslední chvíli. V Česku některé obchodní řetězce nabízejí fotovoltaické systémy na balkony do 10 000 korun. Instalaci by měl zvládnout každý šikovnější uživatel. Prodejci slibují nemalou úsporu výdajů za elektřinu. Oslovení odborníci jsou ale k této novince skeptičtí. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval po druhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě a životní sezonu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. A čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Celý tento týden budeme dělat zase radost všem, kteří mají trápení s klouby a běžné aktivity jim mohou začínat dělat problém. Budeme soutěžit o 3měsíční kůru kloubní výživy doplňku Geladrink Extra od české společnosti Orlink. Dny se prodloužily a oteplily, dovolená se blíží a většina z nás zatouží vyrazit do přírody, trávit čas na zahradě anebo sportovat. Pro nastartování jarních aktivit naplno se vyplatí sáhnout po kloubní výživě. Můžete zkusit třeba doplněk stravy Geladrink Extra. Díky inovativnímu složení je určený všem, kdo potřebují kloubní výživu extra silnou. Geladrink je doplněk stravy, který dodává tělu kolagenní bílkovinu ve formě bioaktivních kolagenních peptidů a navíc obsahuje i silný komplex dalších látek s pozitivním vlivem na klouby. Víc o složení Geladrinku Extra, ale i spoustu zajímavých článků o celé problematice si můžete přečíst na webu www.orlink.cz, kde je možné si doplňky stravy přímo objednat, a to s dopravou zdarma. A teď už tady mám připravenou první soutěžní otázku tohoto týdne. Ptám se, o jakou variantu kloubní výživy doplňku stravy Geladrink tento týden soutěžíme? Za A o Geladrink Forte, za B o Geladrink Extra, anebo za C o Geladrink Forte Hyal? To byla soutěžní otázka a vy už vytáčejte telefonní číslo 910 260 910 do našeho studia. První volající bude moci zkusit odpovědět.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: A vypadá to, že telefonní linka do našeho studia už je obsazená. Tady Jirka, kdo se dovolal?
2: Hezký dobrý den, tady Petra.
0: Petro, já vás zdravím. Tak znáte odpověď na položenou soutěžní otázku? Nebo ji chcete zopakovat?
2: Je to Geladrink Extra.
0: Je to za B Geladrink Extra, ano, tento týden soutěžíme právě o tento přípravek, a to dokonce ne o jeden ani o dva, ale rovnou o 3 balení, to znamená čtvrt roku bude o vaše klouby krásně postaráno. Petro, máte problémy s klouby za tuhle třeba, nebo je hodně namáháte sportem a podobně?
2: Dám mamince.
0: Mamince se to bude hodit.
2: Ona má po výměně kolena a všechno možný má, takže se jí to hodí.
0: No tak to půjde úplně do těch správných rukou. No, tak já vám gratuluju, přeju mamince zdravé klouby a naslyšenou prosím ještě nezavěšujte.
2: Naslyšenou a děkuji.
0: Tak to bylo dnešní soutěžní kolo, proběhlo to hezky rychle. Další proběhne opět zítra touto dobou. Zatím můžete všechny detaily o Geladrinku Extra nastudovat na našem webu signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě teď dospívala kapela Europe, její slavný hit The Final Countdown, a za chvíli budeme pokračovat v našem vysílání. Máme minutu po půl deváté a těšit se můžete například na Friends Gal, Whitney Houston anebo zpěvačku Irene Cara.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje na dálnici D5 na 42. kilometru u nehody dvou osobáků ve směru z Prahy na Plzeň. Neprůjezdné jsou tady dva pruhy a tvoří se dlouhá kolona. K nehodě došlo na silnici 160 v Českém Krumlově a porouchaný kamion překáží na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase Praha-Turnov. Může tady docházet k mírnému zdržení. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: Máte naladěné Signál Rádio a míříme do světa sportu. Odstartovalo v pořadí už 89. mistrovství světa v ledním hokeji a ve fotbalové lize se hrálo předposlední kolo nadstavby. Víkendové dění teď shrne náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Čeští hokejisté vstoupili do světového šampionátu ve Švýcarsku páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut. Ve fotbalové lize Hradec Králové porazil doma mistrovskou Slávii 3-1 a má pořádný důvod k radosti. Díky vítězství si kolo před koncem skupiny o titul zajistil čtvrté místo v lize a po 30 letech si zahraje evropské poháry, konkrétně druhé předkolo konferenční ligy. V dalších zápasech druhá Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a třetí Plzeň doma přejela Jablonec 5-0.
1: Signály ze sportu.

0: Whitney Houston nikdy nesklame, zpívala nám na Signál rádiu v pondělí ráno a dál už to bude například Irene Cara, ale teď ještě pozvánka do naší metropole, do některých pražských galerií a muzeí se dá zajít dnes zadarmo. Podrobnosti doplní kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, hlavní město se opět připojilo k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a také kulturní dění.

dědictví. Některé pražské galerie a muzejní domy tak nejen včera, ale i dnes zpřístupňují své sbírky zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Tak například dnes je možné vyrazit bez placení do Národního zemědělského muzea na Letné a platit vstupné nebudete ani v Muzeu českého granátu, které nabízí expozici historických šperků. Pokud byste chtěli vstoupit zdarma třeba do Národního muzea, tak to nabízí zvýhodněnou návštěvu každou druhou neděli v měsíci. Ale pozor, volný vstup má svoje limity. Vstupenky není možné rezervovat dopředu a v případě velkého zájmu je třeba vyčkat ve frontě. Tak ať už vyrazíte do jakéhokoliv muzea a třeba i za peníze, tak si expozice určitě užijte. To vám přeje Honza Navrátil. Signál rád.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Už za necelý měsíc v Příbrami ve středních Čechách uskuteční setkání hornických měst. Na programu budou slavnostní průvody, výstavy nebo série koncertů. Do města by mělo dorazit přes 80 hornických spolků, jak od nás, tak ze Slovenska, ale také z Maďarska, Polska, Rakouska a nebo Slovinska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká.
1: Očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni po té technicko-organizační stránce. Všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailu. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
0: Hornické slavnosti se v Příbrami uskuteční od 12. do 14. června a kromě mnoha známých interpretů zahrají také hornické kapely. Takže si už teď můžete začít plánovat zajímavý výlet. Myslím, že to bude velkolepá akce.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Say goodbye, nám říká Bonnie Tyler, my říkáme taky goodbye dnešnímu pondělnímu ránu. Lucka Sinková je se mnou ve studiu teď před 9 hodinou, ahoj.
1: Hezké signálové.
0: Musím říci, že během dnešního rána zcela nezávisle na sobě přišly dva e-maily s fotkama od našich posluchačů. Zjišťuju podle toho, že naše rádiové hrníčky se stávají velkým hitem, protože jedna fotka přišla ze Slovenska s tímto krásným vzkazem. Keďže počas víkendu pršelo, tak jsme s manželskou počúvali signál a pili jsme kafíčko z vašich krásných hrnčekov. Stále držíme signál aj na Slovensku. Všetko dobré celému rádiu. Všetkých vás pozdravujeme. Ivana a Andrej. Tak my moc zdravíme na Slovensko, děkujeme.
1: Ahoj, zdravíme.
0: Čau tě.
1: No, doby.
0: Doby. A fotku s naším hrnečkem ze zalitých Neratovic, sluncem zalitých Neratovic nám poslal i posluchač Martin, tak i jemu moc děkujeme. Fotky samozřejmě postupně ukážeme i na našich sociálních sítích. A můžu prozradit, že kdybyste i vy chtěli náš rádiový hrneček, nebude trvat dlouho a budete mít opět šanci ho u nás ve vysílání získat.
1: Tak. To je hezký, Jirku. A to nás těší, že nám píšete a že pijete z našich hrníčků, nejste sami. My jste to tady s Jirkou zmínili, i známé osobnosti dostávají kafíčko v našem signálovém hrnečku, když přijdou na rozhovor.
0: Je to tak. A co máš ty ve zprávách?
1: Tak energie zdražují, domácnosti si mohou připlatit i tisíce korun ročně, co může ale pomoct? Odtajníme za chvíli.
0: A v té příští hodině zpěvačka Cher, Samantha Fox anebo Rod Stewart, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D1 na 213. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. D1 ještě na 15. kilometru ve směru na Prahu, tady jsou sobě dva osobáky. Nákladní auto havarovalo na silnici 270 u Pertoltic na Českolipsku a ještě tu máme dálnici D2 na 9. kilometru ve směru na Brno se srazilo osobní a nákladní auto. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě zvyšují. Patrné je to zejména u plynu, kde nové fixace v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů vyjdou při vysoké spotřebě i o 8 000 korun ročně dráž. Řešením je vybrat nejvhodnějšího dodavatele a cenu zafixovat. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Nový týden přinese do Česka více slunečních paprsků a vyšší teploty, které se postupně budou pohybovat kolem 20. V odpoledních hodinách se však budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly. Na místě jsou záchranáři a úřady budou věc vyšetřovat.
0: Co se děje v regionu?
2: Začátek dalšího týdne přináší komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací začíná se závěrečnou částí oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní do 27. května se bude pracovat v křižovatce Ďáblická Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou úpravu středového ostrůvku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají večer třetí zápas na mistrovství světa. Pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji okolo 14 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Hezké dopoledne, také po 9. hodině s vámi Signál Rádio a ve studiu Jirka Svoboda. Zrovna před chvílí jsem se díval na Instagram skupiny Bananarama a tyhle sympatický holky tam před pár dny představili zbrusnový single nazvaný Now or Never, teď nebo nikdy, a zní opravdu skvěle. Další zajímavosti ze sociálních sítí slavných hvězd přidáme už za chvíli, tak dál držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí si užíváte ve společnosti Signál Rádia a kolega Martin Čípa nás teď vezme do společnosti slavných hvězd. Prošel totiž jejich sociální sítě a tady je pár zajímavostí, které tam zjistil.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se vrací na filmová plátna. Od 80. se objevila v mnoha snímcích, ale teď půjde po delší době o jednu z hlavních rolí. Podle příspěvků na sítích by měla ve filmu Maitreya hrát po boku Pamely Anderson v roli její matky. Duran Duran v rozhovoru pro The Sunday Times řekli, že nebudou vystupovat na legendárním hudebním festivalu v Glastonbury, pokud nebudou mezi takzvanými headlinery, čili nejslavnějšími umělci na hlavní stage. Prý už v minulosti měli možnost na festivalu hrát, ale na vedlejší scéně a během odpoledne. A to je prý pod jejich úroveň. Shania Twain pak na Instagramu ukázala přebal k nové desce. Bude se jmenovat Little Miss Twain a vyjde na konci června. Podle slov zpěvačky bude deska jejím návratem ke kořenům a mládí. A Madonna na sítích oznámila, že bude hvězdou mistrovství světa ve fotbale. To hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. A protože pořadatelé chtějí kopírovat formát amerického Super Bowlu, finálový poločas se neobejde bez pompézní show. Během ní vystoupí kromě Madony taky kolumbijská zpěvačka Shakira a ty nejmladší má pak přitáhnout jihokorejský boyband BTS. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio? Už v úterý se můžete těšit na další vydání pořadu Miluji Prahu s Davidem Černým, kde se bude tentokrát mluvit o velké katastrofě, která naši metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni, ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, tedy Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když všechno způsobilo obrovské škody, městu to nakonec pomohlo. Jak? Tak to se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál Rádio už zítra krátce popolední.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: skupina Bad Boys Blue v pondělí dopoledne na Signal Rádiu. Za chvíli Aháči nebo Ricky je povery, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede do dětského světa fantazie.
1: Neděle se v Čechách vyčasila a slunce lákalo na výlety. Včera jsem se poprvé dostal do míst, kde jsem byl naposled v době, kdy se v blátě brodily tanky podporované ze vzduchu letectvem ze sousedního letiště. Poslední armáda, která tu byla dočasně na věky, byla ta sovětská. Bývalý vojenský prostor v okolí Milovic mezi Nymburkem a Benátkami nad Jizerou se už jednu generaci mění k nepoznání. Dnes je tu třeba dětský hrací svět plný fantazie. Už jeho název Miraculum pochází z latiny v překladu zázrak.

0: 3 minuty před 10. hodinou na Signál Rádiu zpěvačka Enya. Lucka Sinková přináší další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Kapela Bee Gees, Eurythmics nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D6 probíhá vyprošťování havarovaného kamionu, a to na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Dálnice je v tomto směru aktuálně uzavřená a tvoří se kolona. Tři auta jsou v sobě na silnici 35 u Hustopečí na Přerovsku. Dodávka s motorkou vás drží na dálnici D8 na 15. kilometru ve směru z Prahy na Ústí nad Labem a ještě Praha Vídeňská ulice, tady zasahuje záchranka u sraženého chodce. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi hadice CZ. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
6: Rád poslouchám Signál Rádio.
7: Ty vaše osmdesátky mi hrajou skvěle do noty.
6: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete, a všichni vás moc zdravím.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio. Zprávy.
8: Stále hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná ještě změny u trestných činů proti životnímu prostředí či novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Tu mělo Česko zavést už koncem prosince 2024. Hrozí mu tak žaloba a pokuta minimálně 3 miliony eur, tedy v přepočtu zhruba 73 milionů korun. Počasí poškodilo úrodu zeleniny. Jarní mrazíky, sucho i přívalové deště způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Nejvíc trpěly rané brambory, zelí, cibule a košťáloviny. Zelinářská unie Čech a Moravy vyhodnocuje teď celkové škody. Dluhy domácností rostou. Zadlužení obyvatel Česka meziročně vzrostlo o 14% na 4,25 bilionu korun. Zvýšil se také objem nesplácených dluhů, a to na necelých 38 miliard korun.
1: Co se děje v regionu?
9: Dnes začíná velká revitalizace Helsinské a Petrohradské ulice na kladenském sídlišti Rozdělov. Práce budou rozděleny do 4 etap a potrvají do začátku října. Součástí úprav budou nové silnice, chodníky, uliční vpusti a také navazující zelené plochy. Řidiče potěší navýšení kapacity parkování o zhruba 80 míst. Na závěr dojde i k výstavbě desítek nových vzrostlých stromů. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
8: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
10: Signál Rádio, počasí.
8: Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji okolo 14 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
10: Signál Rádio.
0: Krátce po 10. hodině jste se Signál Rádiem. 18. květen byl v roce 1985 velmi úspěšný pro skupinu Simple Minds. Jejich hit Don't You Forget About Me, který znáte i z našeho vysílání, se dostal na první místo americké hitparády, a to poté, co se objevil ve filmu Snídaňový klub. Z hudební historie vám toho za chvíli prozradíme víc, tak nikam neodcházejte. Držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
10: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré pondělní dopoledne, máte naladěné Signál Rádio, je 18. května a kolega Lukáš Bláha nám teď prozradí, čím se toto datum zapsalo do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na startu budeme tentokrát gratulovat jedné z největších hvězd našich milých osmdesátek. 18. května 1962 se v německém Saarbrückenu narodila Sandra Ann Lauer, prostě Sandra. Shodou okolností ve stejný den, jen o 5 let dříve, poprvé otevřel své oči rumunský hudebník Michal Cretu. Otec projektu Enigma, s nímž tvořili do roku 2007 pár a byli jím dvorním skladatelem.

Naopak 18. květnový den roku 1980 v pouhých 23 letech dobrovolně opustil tento svět zpěvák Ian Curtis z kapely Joy Division. Stalo se tak těsně před odjezdem skupiny na jejich první americké turné. Přestože Joy Division vydali jen dvě alba, přičemž Closer vyšlo 2 měsíce po Curtisově smrti, ovlivnila jejich tvorba několik generací muzikantů. Osiřelí členové založili nový projekt jménem New Order, který se taktéž zapsal do hudební historie.

Poslední dnešní vzpomínání patří filmu a možná potěšíme zároveň i vaše ratolesti u přijímačů. Důvod je ten, že přesně před 15 lety měl premiéru animák Shrek, jehož soundtrack byl plný hitů. Jedním z nich původně od Monkees, novější verze v podání Smash Mouth.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Ve středu se můžete v našem vysílání těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se u našeho mikrofonu zastaví scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák. Přestože překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět, to jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je ale jeho novinka Pět švestek, a tak nejenom o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Kapela Leve 42 a Something About You, krátce před 10:45 tady u nás na Signál rádiu. Do studia dorazil Lukáš Frélich, vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Jsme vlastně za polovinou května, to je čas maturitních zkoušek, středoškoláci se právě potýkají se svými zkouškami. Dovedeš si představit, že bys měl umět u maturity svého psa?
1: To asi úplně ne, mě by to možná i znervózňovalo.
0: Takhle, některé maturitní zkoušky jsou opravdu nezvyklé, například studenti kynologie na Vysočině mají právě dneska zkoušky, kde musí předvést práci psovoda se záchranářskou specializací.
1: Jako takhle, tam to dává smysl, je to vlastně ten obor, že jo?
0: Je to tak.
1: Ale mít u zkoušky svýho psa, to by mě znervózňovalo. Měl bych tam jako podvědomě, jestli je v pohodě, jestli se cítí dobře a tak, takže to by pro mě třeba bylo spíš ke škodě.
0: Otázka, jestli by byl u takové zkoušky nervóznější pes nebo páníček.
1: To je otázka, možná páníček.
0: Tak jo, buďte dál se Signál rádiem, užijte si Lukášem, Jirka se loučí, no a zítra v 6 ráno se na vás budu těšit. Teď ještě posílám Karla Gotta jako Jamesa Bonda. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné pondělní dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Nick Kershaw, Kim Wilde nebo třeba Phil Collins. V playlistu máme to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 a 4,5 km ve směru na Prahu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás potom čeká na Praze 7 v Kostelní ulici. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a celkově tady blokují komunikaci, projíždí se jedním jízdním pruhem a to ještě s obtížností. Tak sem pro jistotu raději nejezděte a hlavně pozor na cestách.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní dopoledne přeje Lucie Sinková. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči. Nový týden přinese do Česka více slunečních paprsků a vyšší teploty, které se budou postupně pohybovat kolem 20. V odpoledních hodinách se však budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádali další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí, mezi nimi dvouletá dívka a 10letý chlapec. Další zranění hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl také čínskou obchodní loď v Černém moři. Podle Moskvy útočily v noci ještě ukrajinské drony.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 5 možných variant tras prověřila Správa železnic v případě plánované trati, která má propojit Prahu a Brandýs nad Labem. Navržené trasy by zkrátily dojezdovou dobu do centra metropole z dnešních zhruba 50 minut na 17 až 26 minut. Nová trať má být dvoukolejná s rychlostí až 160 km za hodinu. Vlaky by mezi městy měly jezdit v intervalu 15 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. Na tiskové konferenci po utkání předposledního 4. kola ligové nadstavby proti Slávii to oznámil trenér Východočechů David Horejš. 35-letý kapitán Votroků nyní dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záložníkovu případnou účast na mistrovství světa by to však ohrozit nemělo. Darida prohlásil.
3: Je to krásný bombonek, já jsem neměl na čím přemýšlet a když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady v Hradci v kabině a zdravotně klepu taky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji okolo 14 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 4 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Zahradní trend, se kterým můžete i soutěžit. To je prvek, který prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Jezu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kim Wilde, teď s námi na Signál Rádiu. Víkend je za námi a jestli jste ho strávili na zahrádce, mám pro vás tip, jak by šla ještě vylepšit. Letošním trendem na zahradách a terasách budou vodní prvky, jezírka nebo třeba i malé fontánky. Nemusí jít o nic velkého, důležitá je funkčnost, nápad, vzhled a celkové splnutí s prostředím. Na internetu je spousta návodů na domácí výrobu takových vodních prvků, takže jestli rádi kutíte, můžete se o něco takového pokusit a přihlásit třeba do online soutěže, kterých se koná každý rok. Hned několik. Budu vám držet palce.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Pet Shop Boys. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Rozpis hokejové reprezentace, taky podrobnosti o soutěži nebo vaše fotky, to vše tady aktuálně najdete. Tak se mrkněte a já k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Miroš Birka a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Pierre Coso, ABBA nebo Midnight Oil. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Donna Summer, chvilku před polednem, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Zazní třeba Sandra, taky Los Lobos nebo Climby Fisher. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Bělohorská ulice u Malého Břevnova. Tady je nehoda dvou osobních vozidel ve směru z centra, nárazově se můžete zdržet. Dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně. Šťastnou cestu. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel si v očích veřejnosti oproti loňsku mírně pohoršil. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemark průměrnou známku 2,9, zatímco o rok dříve to bylo 2,6. V hodnocení polistopadových hlav státu mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem, zatímco na poslední čtvrté příčce figuruje jeho přímý předchůdce Miloš Zeman. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Uvádí to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli. V několika evropských městech se objevily vzácné případy kožního onemocnění zvaného dešťová hniloba, které běžně postihuje hlavně zvířata. Bakteriální infekce způsobuje hnisavou vyrážku, zejména na obličeji a také v intimních partiích. Podle amerického centra pro kontrolu je nákaza u lidí velmi vzácná a většinou souvisí s kontaktem s nakaženými zvířaty.
0: Co se děje v regionu?
2: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami, poté co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Prostějov o změně trenéra informuje na Instagramu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji okolo 14 stupňů. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 12 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Výlety do přírody, akce pod širým nebem, to vše přináší jaro, ale zapomenout bychom neměli ani na divadlo. Pozvánku budu mít za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Bobby McFerrin, hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Pražské Švandovo divadlo na Smíchově vás zve na divadelní inscenaci Šoa, která je skutečným příběhem sestaveným z autentických výpovědí sportovce Miloše Drobného a herečky Hany Pravdové. Pokračuje Lucie Sinková.
1: Jedná se o příběh dvou lidí, kteří se ocitli na stejných místech, prožili podobné tragédie a přesto se nikdy nepotkali. Oba přežili Terezín, Osvětim, také pochod smrti i poválečné křivdy. Hra v anglické verzi byla s úspěchem uvedena v New Yorku na Broadway a pravidelně hostuje v zahraničí. Ve Švandově divadle se uvádí od roku 2011 a letos v červnu slaví svou 160. reprízu. Připravte se tedy na netradiční zážitek, který v intimním prostoru studia umocní specifická scéna a dorazte buď to ve čtvrtek 21. května a nebo přímo na 160. reprízu 11. června od 7. večer do studiové scény Švandova divadla na Smíchově.
0: Lucko, děkujeme za tip a kdyby vás zrovna tento titul nezaujal, tak další nabídku představení najdete na webu švandovodivadlo.cz.

0: Los Lobos a velká klasika z osmdesátek. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se reálně vyrábí elektřina v jaderné elektrárně? Brzo budete mít šanci vidět vše na vlastní oči. Podrobnosti přidám za chvíli. Depeche Mode, R.E.M. nebo John Paul Young vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Program s poučením je připraven na sobotu v jaderné elektrárně Dukovany. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Program odstartuje krátkým seznámením s tím, jak se vyrábí elektřina a jakou cestu urazí, než doputuje do zásuvek v našich domácnostech. Děti pak vyrazí na tematickou stezku se soutěžní mapou, která je zavedena nejen do infocentra, ale i na další místa v areálu a jeho okolí. Jedním ze zastavení bude také parkoviště vybavené fotovoltaickým zastřešením. Nejmenším účastníkům mohou pomoci rodiče, na konci programu čeká děti odměna. Akce je určena pro děti do 12 let v doprovodu rodičů. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.

0: 13. hodina je skoro tady, společnost vám dělá signál rádio. Za moment se hlásí Lucie Jasinková se zprávami a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let, třeba Ricky Povery nebo Paul McCartney a Frankie Goes to Hollywood. Tak zůstaňte dál s námi a teď pojďme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Hned dvě komplikace vás čekají v Praze. První je na Českobrodské ulici ve směru do údolí Dutejch hlav, taky kousíček od Jarova. Tady osobní vozidlo se srazilo s motocyklem, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Kbelské ulici před sjezdem na Novopatskou ve směru do Hloubětína. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Místo zatím s opatrností zůstává průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál rádiem i v online světě.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signály hudební minulosti. To jsou hitparádové úspěchy, kauzy a další zajímavosti. Každý všední den vám na Signál rádiu připomínáme události, které kdysi hýbaly hudebním světem. Signál rádio zprávy.
7: V pondělí v 1 odpoledne hezký den přeje Lucie Jasinková. Ministerstvo zemědělství navrhuje Evropské komisi, aby rozvolnila pravidla pro zemědělské dotace. Jde například o dotační stropy, díky nimž zbývá více peněz pro malé farmáře. Potřebujeme větší investice a projekty, které umožňují automatizaci a robotizaci, aby se zvýšila produktivita práce. Cílem jsou cenově dostupné potraviny, uvádí mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. A zemědělci ještě jednou. Počet farmářů pojištěných proti suchu u Agra pojišťovny, která je největší zemědělskou specializovanou pojišťovnou v Česku, letos klesl. Agra v současnosti pojišťuje plochy za 50 milionů korun. Strana Alternativa pro Německo zaznamenala v novém průzkumu veřejného mínění rekordní podporu. Podle průzkumu by jí teď dalo svůj hlas 29% voličů a federální volby by vyhrála. Neandrtálci používali kamenné nástroje k ošetření zubního kazu už před zhruba 59 tisíci lety. Alespoň to naznačuje zubní stolička nalezená v jeskyni Čagirskaja na jihu Sibiře, v níž byl objeven hluboký otvor.
1: Co se děje v regionu?
8: Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich tu vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Náklady na stavbu budou téměř 207 milionů korun bez daně. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
7: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním mistrovství světa se Švédy vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem je teď otazník. Připomeňme, že dnes se výběr Radima Rulíka postaví na led ve 20 hodin a 20 minut.
1: Signál Rádio počasí.
7: Během odpoledne se očekává polojasno až oblačno a teploty mezi 16 až 21 stupni. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde nesu dobrou zprávu. Praha začala opravovat velmi významnou památku. Řeč o tom byla dnes ráno, za moment si vše připomeneme. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Bruce Springsteen. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Sydney Young Blues, teď s námi na Signál Rádiu. Hlavní město bude zase o něco hezčí.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Jedna z nejvýznamnějších památek u nás se konečně dočkala velké opravy. Správa Pražského hradu zahájila rekonstrukci Královského letohrádku. Víc prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: Renesanční památka se už potýká s velkým stářím a opravu potřebuje jako sůl. Více poví šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret.
3: Původní záměr byl věnován především interiéru budovy, navrácení vlastně různých historických aspektů omítek a oprava kamenných, truhlářských a dalších prvků. Ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravován zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec fasádě letohrádku i zvenku.
2: Oprava letohrádku na Pražském hradě potrvá necelé 2 roky a vyjde zhruba na 100 milionů korun.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěž o Geladrink Extra vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Dvojice ikonických dam, Lucie Bílá a Ilona Čáková, posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1985. Michael Jackson, Alanis Morissette nebo Rick Astley, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Někdy nevinná a trochu bláznivá úvaha může být inspirací pro vznik velkého hitu. Třeba myšlenka, jaké by to bylo, kdyby se muž během života mohl stát ženou a naopak žena mužem. O tom je single, který v roce 85 pomohl anglické zpěvačce na vrchol. Kate Bush, Running Up Dead Hill.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, krásné odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment s Whitney Houston, Prince nebo třeba Bee Gees, to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková se zprávami a já ještě přidám informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se ve středu Brna, v ulici Příkop je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká na Praze 10. Kbelská ulice hlásí dopravní nehodu ve směru k Cínovecké za sjezdem z Prosecké. Tady bouraly dva kamiony. Zdržíte se asi do 10 minut, tak s tím počítejte, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí je současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Kolem 61% zaměstnavatelů nepředpokládá, že se v příštích třech letech počet zaměstnanců v České republice kvůli umělé inteligenci zásadně změní. Zjistil to aktuálně Úřad práce České republiky. Přibližně 2,5 tuny odpadu se sbíraly při víkendové akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku. Jedním z nalezených předmětů byla přední náprava z auta. V pátek a v sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí, jak dnes informují zástupci Krnapu. Dodejme, že úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně.
0: Co se děje v regionu?
2: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce. Honza Navrátil, Říčany.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají večer třetí zápas na mistrovství světa. Pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne se očekává polojasno až oblačno a teploty mezi 16 až 21 stupni. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin a 2 minuty. V dnešní datum se narodila velká hvězda 80. let a připomeneme si ji už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou Duren Duren na Signál Rádio. Hezké pondělí, pře Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Legendární princ teď s námi na Signál rádiu. Dnes je tomu 64 let, co se narodil velký hlas 80kové pop music. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na startu budeme tentokrát gratulovat jedné z největších hvězd našich milých osmdesátek. 18. května 1962 se v německém Saarbrückenu narodila Sandra Ann Lauer, prostě Sandra. Shodou okolností ve stejný den, jen o 5 let dříve, poprvé otevřel své oči rumunský hudebník Michal Cretu. Otec projektu Enigma, s nímž tvořili do roku 2007 pár a byli jejím dvorním skladatelem.

Naopak 18. květnový den roku 1980 v pouhých 23 letech dobrovolně opustil tento svět zpěvák Ian Curtis z kapely Joy Division. Stalo se tak těsně před odjezdem skupiny na jejich první americké turné. Přestože Joy Division vydali jen dvě alba, přičemž Closer vyšlo dva měsíce po Curtisově smrti, ovlivnila jejich tvorba několik generací muzikantů. Osiřelí členové založili nový projekt jménem New Order, který se taktéž zapsal do hudební historie.

Poslední dnešní vzpomínání patří filmu a možná potěšíme zároveň i vaše ratolesti u přijímačů. Důvod je ten, že přesně před 15 lety měl premiéru animák Shrek, jehož soundtrack byl plný hitů. Jedním z nich původně od Monkees, novější verze v podání Smash Mouth.

0: Takhle hraje Signál Radio a Human League. Zemědělské muzeum nebo muzeum českého granátu. Na obě místa je dobré dnes zajít. Proč právě dnes, prozradím za moment. Do té doby hrajeme kapela U2, Erasure nebo třeba Phil Collins, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Sister Sledge ve 3:15 na Signál rádiu. Do některých pražských galerií a muzeí se dá ještě dnes zajít zadarmo. Podrobnosti doplňuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, hlavní město se opět připojilo k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a také kulturní dědictví. Některé pražské galerie a muzejní domy tak nejen včera, ale i dnes zpřístupňují své sbírky zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Tak například dnes je možné vyrazit bez placení do Národního zemědělského muzea na Letné a platit vstupné nebudete ani v Muzeu českého granátu, které nabízí expozici historických šperků. Pokud byste chtěli vstoupit zdarma třeba do Národního muzea, tak to nabízí zvýhodněnou návštěvu každou druhou neděli v měsíci. Ale pozor, volný vstup má svoje limity. Vstupenky není možné rezervovat dopředu a v případě velkého zájmu je třeba vyčkat ve frontě. Tak ať už vyrazíte do jakéhokoliv muzea a třeba i za peníze, tak si expozice určitě užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Radio. Za moment Madonna, Queenie nebo třeba Kaoma, to nejlepší z 80. let. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic. Hezké odpoledne.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Pražském okruhu 22. a půl kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda nákladního vozidla, očekává se nárazové zdržení. Dejte tady nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Radia. Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, u zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka. Normu dostane k projednání sněmovna. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur, téměř 1,5 miliardy korun. Informují o tom dnes média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé správní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat.
0: Co se děje v regionu?
2: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vodní slalomář Jiří Prskavec se po neúspěšných nominačních závodech v kánoji bude letos soustředit na kajak. Cílem pro něj je mistrovství světa v Oklahoma City, které se uskuteční v dějišti olympijských her v roce 2028. Olympijský šampion z Tokia 2021, který dnes slaví 33. narozeniny, vynechá i některé závody světového poháru, do nějž vstoupí v červnu v pražské Tróji. Na tiskové konferenci řekl, že se zžívá s novou lodí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná. Během dne se na některých místech vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty ty budou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 12 stupňů. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 3 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Taky občas přemýšlíte, jestli se hodit marot a nejít do práce? Takových je nás očividně víc a říká to i nová statistika. Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postará Elton John. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Queenie s námi na Signál Rádiu. Znáte to, ráno se probudíte, cítíte se bolavě, zvýšená teplota a škrábání v krku k tomu. A v tu chvíli nastává ta myšlenka jít do práce nebo zůstat doma a kurírovat se. Podle nové ankety nejčastěji volíme dostupné léky, bylinky, dáme se trochu dohromady a jdeme pracovat. Celkem nás je takových podle průzkumu 67%. Zbytek dotázaných prostě zůstává doma. Zaměstnavatelé asi mají radost, ale většina lidí považuje chození do práce při nemoci za bezohledné a nekolegionální. Dokonce mimochodem ani lékaři to nedoporučují. Co na plat, prostě jsme dříči, nebo nám to marodění nedovoluje finanční situace. Rekordmanem v chození do práce je strážník z Plzně, ten nebyl na nemocenské už 20 let.

Velká hitovka z 80. a Signál Radio. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se budeme věnovat katastrofě, která naší metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni, ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když vše působilo obrovské škody, městu to ve finále pomohlo. Jak? Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu v úterý chvilku popolední.

0: 3:15 a studio Signál Rádia obsadil i kolega Ada Adam, ahoj.
1: Ahoj Luky, čau.
0: Kdy jsi byl naposledy třeba v nějakém muzeu nebo galerii?
1: Přemýšlím. Myslím si, že jsem byl naposledy v Technickém muzeu v Praze.
0: A je to dlouho?
1: No, bylo to ještě s mojí bývalou přítelkyní, takže už je to asi nějaký pátek.
0: Počkej, tak jí zavoláme, třeba ne, si to ne, bude ne, pamatovat, ne, kdy to bylo přesně.
1: Ne, to ne? Nebudem dělat.
0: Dobře, já se ptám proto, že dneska je Mezinárodní den muzeí, tak jestli máte po práci chvilku čas, doporučuju se někde zastavit. Jak říkal kolega Honza Navrátil, někde jsou dokonce vstupy zdarma.
1: Jo, vemte bejbalku a můžete jít.
0: No. Já se loučím pro dnešek a jde dál s vámi po 16. a já se na vás budu těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj!

0: Signál Rádio a ta nejlepší hudba z 80. let. Od téhle na chvíli přejdeme k novinkám v dopravě a poté ke zprávám s Blankou Holoubkovou. Už zanedlouho tu ale pro vás budou zase například Samantha Fox, Kylie Minogue nebo Eric Carmen, to nejlepší z 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 208. kilometru ve směru do Ostravy. Dávejte si tam pozor, měla by tam být vážná nehoda dvou osobáků. Měla by se tam i tvořit kolona. Hlášenou nehodu tří osobních aut máme na pražském okruhu na 20. kilometru ve směru na D1. I tam buďte opatrní. Šťastné a hlavně bezpečné cesty přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio
2: vysílá také digitálně v DAB+.
1: Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk.
2: A lepší zvuk. DAB+.
1: To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě.
2: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+.
1: Po celém Česku.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
6: Dobrý den, dovolala jsem se správně do rádia. Já jsem se poprvé v životě dovolala do rádia. Jsem tady nadšená, jsem úplně spocená.
7: Nazdar, zdravím Signál, tady je Pavel. Jenom bych chtěl říct, že od té doby, co hrajete osmdesátky, tak se moje rádio nejoblíbenější, protože to je moje mlád. Miluju to.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio. Zprávy.
8: Dobrý den vám přeji. U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany Jaromíra Zuny dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl premiér Andrej Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který by měl skončit na pozici v létě. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je podle soudu v případu dalšího údajného znásilnění nevinný. Případ se měl odehrát v roce 2015, kdy se podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj to ale během sexu, tak jak popsala poškozená, není fyzicky možné. Obžaloba navrhovala dalších 12 měsíců za mřížemi. Soud ale Feriho zprostil obvinění. Rozhodnutí je nepravomocné. Pozůstatky keporkáka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu je dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkák uhynul.
1: Co se děje v regionu?
9: Začátek dalšího týdne přináší komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací začíná se závěrečnou částí oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní do 27. května se bude pracovat v křižovatce Ďáblická-Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou úpravu středového ostrůvku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
8: Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. Uvedla to v dnešním komuniké komise rozhodčích. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině u záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě.
1: Signál Rádio počasí.
8: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 12 stupňů. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio.
0: Hezký den, je krátce po odbytí 16. hodiny a vy posloucháte Signál Rádio, kde vás rádi zveme na zajímavé akce. A už za pár minut si povíme o setkání hornických měst. Nebudou chybět slavnostní průvody, výstavy nebo série koncertů. Mezitím se můžeme těšit na další hudbu. Dám vám přeje pohodový den.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kajlí Minok opouští mikrofon Signál rádia. Za necelý měsíc se v Příbrami uskuteční setkání hornických měst. Na programu budou slavnostní průvody, výstavy nebo série koncertů. Do města by mělo dorazit přes 80 hornických spolků od nás, ze Slovenska, ale také Maďarska, Polska, Rakouska nebo Slovinska. Podrobnosti k tomu má starosta Příbramy Jan Konvalinka.
1: Očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni po té technickou organizační stránce. Všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailu. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
0: Hornické slavnosti se v Příbrami uskuteční od 12. do 14. června a kromě mnoha známých interpretů zahrají také hornické kapely.

0: Samantha Fox nám hrála na Signál Rádio, které vás může provázet i v rámci digitálního vysílání DAB+, které nešumí a nabízí kvalitní zvuk. K příjmu digitálního vysílání není potřeba žádné internetové připojení ani datové tarify, ale pouze digitální radiopřijímače, které by dnes měly prodávat všechny obchody s elektronikou a jsou také už standardní výbavou nových automobilů. Tak si vychutnejte kvalitně ještě v této hodině například Falka, Kim Wilde nebo Tinu Turner.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí trávíte na vlnách Signál Rádia, kde nám budou ještě například hrát Nick Kershaw, Olivia Newton-John s Johnem Travoltou nebo Stevie Wonderem.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Maker Show opouští mikrofon Signál Rádia, kde nám už za chvíli kolegyně Blanka Holoubková obohatí vysílání se zprávami. Po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Z ní tam tady budou například CC Catch, Pointer Sisters nebo Depešáci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prohlásí nehodu 3 osobáků v ulici Slánská, kde si dávejte pozor za volantem. Stejně tak si dávejte pozor i na srážku v ulici Jindřicha Plachty, také v hlavním městě. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.
2: A

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsou tady další zprávy s datem 18. května. Přeji vám dobrý den a příjemný poslech. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů, na 44 korun 43 haléřů. Naftu pak budou moci tuzemské čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun, což je o 3 haléře dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na dotaz ČTK to dnes uvedla kancelář prezidenta republiky. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí. Projekt si podle Hradu klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do Tuzemska. K předání dojde v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu. Policie dosud v souvislosti s případem zadržela 10 lidí. Všichni zadržení jsou podezřelí z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes začíná velká revitalizace Helsinské a Petrohradské ulice na kladenském sídlišti Rozdělov. Práce budou rozděleny do 4 etap a potrvají do začátku října. Součástí úprav budou nové silnice, chodníky, uliční vpusti a také navazující zelené plochy. Řidiče potěší navýšení kapacity parkování o zhruba 80 míst. Na závěr dojde i k výstavbě desítek nových vzrostlých stromů. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeš je o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informovali na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 12 stupňů. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 3 minuty po odbytí 17. hodiny na Signál Rádiu, kde si už za chvíli povíme o japonském projektu, který chce pomoci seniorům vybavit si vzpomínky z minulosti. Detaily si k tomu přidáme už za pár minut. Mezitím uslíbení depešácky. Hezký poslech vám přeje Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

V vašich reproduktorech vám zní signál rádio. Chtěli jste se někdy přesunout v čase do doby, kdy jste vyrůstali? V Japonsku na tom totiž pracují. Vynalezli rádio, které se sice možná na první pohled neliší od klasických retro rádií, ale přeci je něčím výjimečné. Nabízí prý audio ve stylu rozhlasového vysílání z různých let a vy si tak můžete zaposlouchat se do udolastí, které jsou dnes už historií. Celý obsah údajně generuje umělá inteligence na základě dostupných informací o událostech z minulosti. Projekt vzniknul především pro domovy seniorů, kde by měli pomoci vyvolat vzpomínky pomocí známých podnětů. Do mládí vrací i naše hudba na Signál Rádiu, tak zůstaňte na ladění.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádiu, kde pomalu přišel čas najít další kazetu do našeho magneťáku. Než nějakou konkrétní pásku vybereme, hrát nám to budou mezi tím například Lionel Richie, M People nebo Phil Collins.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Lionel Richie nám zněl v reproduktorech Signál Rádia, kde pomalu přišel čas najít další kazetu do našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pro dnešek si tu vyhradíme místo pro synthpopovou kapelu Alphaville, kterou jistě můžeme nazvat jako jednu z legend osmdesátkové hudební scény. Jméno skupiny zná sice možná každý, ale víte podle čeho se tak jmenuje? Je to prý podle jednoho francouzského sci-fi filmu, který se údajně nese v podobném napětí a motivu technického světa jako právě tvorba této skupiny. Hit Jeruzalém z roku 86 právě teď na našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Posloucháte Michaela Jacksona na Signál Radio, kde už za chvíli bude kolegyně Blanka Holubková se svými zprávami. Po nich bude následovat další hudba. Těšit se můžeme například na Queeny, Pretenders nebo Eltona Johna. Hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Opatrní buďte v Praze v ulici Nárožní, kde by měla být srážka dvou osobáků. Na místě by to už měla řešit policie. D1 pak hlásí neprůjezdný pruh na 182. kilometru ve směru do Prahy. I tam si dávejte pozor za volantem.
1: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
2: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
1: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
2: Jirka Svoboda.
1: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Signály pro radost.
1: Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
5: Ahoj milé, Signál Rádio, do téhle nepohody, tak bych chtěl poprosit, jestli byste mě mohli zahrát nějakou pěknou veselou písničku. Děkuju moc a všem posluchačům přeju hezký den.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910.
2: Signály pro radost.
1: Každý všední den na Signál Rádiu.
6: Signál Rádio, zprávy.
7: Přeji vám dobrý den, u zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka. Normu dostane k projednání sněmovna. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur, téměř 1,5 miliardy korun. Informují o tom dnes média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé správní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat.
1: Co se děje v regionu?
8: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
7: Vodní slalomář Jiří Prskavec se po neúspěšných nominačních závodech v kánoji bude letos soustředit na kajak. Cílem pro něj je mistrovství světa v Oklahoma City, které se uskuteční v dějišti olympijských her v roce 2028. Olympijský šampion z Tokia 2021, který dnes slaví 33. narozeniny, vynechá i některé závody světového poháru, do nějž vstoupí v červnu v pražské Tróji. Na tiskové konferenci řekl, že se zžívá s novou lodí.
4: Signál Rádio počasí.
7: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná. Během dne se na některých místech vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty ty budou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 12 stupňů. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
4: Signál Rádio.
0: Před chvílí odbyla 18. hodina na Signál Rádio, kde vás bude provázet další parádní muzikou z let minulých Áda Adam. K tomu nám také Jirka Svoboda poví, jakým výročím je 18. květen zajímavý. Poví nám například o největším černém modrém diamantě na světě. A to už za pár minut. Hezký pondělní večer se Signál Rádiem.
4: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Pretenders nám zněli dnešním večerem, který nám teď opět zpestří kolega Jirka Svoboda s výročími.
1: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia a datum 18. května je zajímavé například tím, že v roce 2017 automobilka Škoda představila svůj model Karoq, ale mám tady pro vás i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2016 byl za tehdy rekordní sumu 57,5 milionu dolarů vydražen největší čirý modrý diamant na světě o váze 14,62 karátů. V roce 2006 jihokorejská automobilka Hyundai Motor Company podepsala smlouvu na stavbu své továrny v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. V roce 1923 ve 20 hodin a 15 minut u nás začalo vysílat rádio. Studio bylo v Praze Kbelích. První relace se chodili poslouchat do kina. V roce 1891 byla v pravé poledne otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. A v tento den v roce 1889 byla založena Poldina Huť jako druhý nejvýznamnější železářský podnik na Kladensku. Zpočátku soukromý podnik byl v roce 1890 přeměněn na akciovou společnost Poldy Kladno.

0: To byl Billy Joel. Večer trávíte na vlnách Signál Rádia, kde nám pravidelně zní ty nejlepší hity z osmdesátek. V této hodině nám tady ještě budou hrát například Bonnie Tyler, New Order nebo Belinda Carlisle. Už za chvíli nás k tomu kolega Luboš Dvořák přenese do světa fantazie. Tak buďte i nadále s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte pondělní vysílání Signál Rádia, kde do světa dětské fantazie nás zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Neděle se v Čechách vyčasila a slunce lákalo na výlety. Včera jsem se poprvé dostal do míst, kde jsem byl naposled v době, kdy se v blátě brodily tanky podporované ze vzduchu letectvem ze sousedního letiště. Poslední armáda, která tu byla dočasně na věky, byla ta sovětská. Bývalý vojenský prostor v okolí Milovic mezi Nymburkem a Benátkami nad Jizerou se už jednu generaci mění k nepoznání. Dnes je tu třeba dětský hrací svět plný fantazie. Už jeho název Miraculum pochází z latiny v překladu zázrak. Zábavně naučný park se od roku 2012 rozrostl na 12 hektarů a v současné době má na 200 atrakcí a budují se nové. V sousedství obří parkovací plochy roste dřevěná horská dráha, která u nás nebude mít obdoby. Doprovod dětí si uvnitř areálu má kde pohodlně sednout při dohledu na řádící ratolesti. Všude je dostatek toalet a různé druhy občerstvení i nabídky jídel. A ještě prevence pro případ ztráty dítěte. Na pásku, kterou dostane u vstupu na ruku, mu musíte napsat své telefonní číslo. Prima zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál rádio. Moderátor Ada Adam vám přeje krásný dobrý večer na Signál rádio, který bude nejspíš plný napětí, zvratů a silných momentů. Čeká nás totiž utkání se švédským týmem na hokejovém šampionátu. Více podrobností si k tomu přidáme už za pár minut. Tak mějte naladěné Signál rádio.
2: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se vydáme opět do světa ledu, bruslí a puku na hokejový šampionát.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Radio.
0: Máme pondělí 18. května a český tým čeká první ostrá výzva na letošním mistrovství. Už dnes večer od 20:20 nastoupí proti silnému Švédsku a svěřenci kouče Rulíka budou moci prý alespoň částečně odčinit nedávnou prohru se Slovinskem a najít tak mezi sebou ztracenou sebedůvěru. Ani Švédové by si neměli dovolit sebevenčí zaváhání. Hned v úvodu turnaje totiž prohráli proti Javorovým Listům 3-5 a jsou tak v tabulce skupiny až za námi. Bude to pravděpodobně velmi napínavý zápas a my na Signál Rádiu držíme palce.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

0: ladíte večerní vysílání Signál Rádia, které vám pravidelně přináší nabitý playlist těch nejlepších hitů z 80. let. Těšit se už můžeme například na Sandru, Roxette nebo Milli Vanilli.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Večer ladíte Signál Rádio, kde se už zítra krátce popolední můžeme těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o velké katastrofě, která naší metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni. Ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když vše způsobilo obrovské škody, městu to nakonec pomohlo. Jak? To se dozvíte od Davida Černého už zítra ve 12 hodin u nás na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, 20. hodina odbyla a už za chvíli si opět připomeneme některé známé skladby s kolegou Lukášem Bláhou v rámci Signálu hudební minulosti. K tomu nám tady budou hrát například UB40, Blondie nebo Jason Donovan. Pohodový zbytek dne vám přeje Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, kde už teď startuje rubrika Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na startu budeme tentokrát gratulovat jedné z největších hvězd našich milých osmdesátek. 18. května 1962 se v německém Saarbrückenu narodila Sandra Ann Lauer, prostě Sandra. Shodou okolností ve stejný den, jen o 5 let dříve, poprvé otevřel své oči rumunský hudebník Michal Cretu. Otec projektu Enigma s ním štvořili do roku 2007 pár a byli jím dvorním skladatelem.

Naopak 18. květnový den roku 1980 v pouhých 23 letech dobrovolně opustil tento svět zpěvák Ian Curtis z kapely Joy Division. Stalo se tak těsně před odjezdem skupiny na jejich první americké turné. Přestože Joy Division vydali jen dvě alba, přičemž Closer vyšlo dva měsíce po Curtisově smrti, ovlivnila jejich tvorba několik generací muzikantů. Osiřelí členové založili nový projekt jménem New Order, který se taktéž zapsal do hudební historie.

Poslední dnešní vzpomínání patří filmu a možná potěšíme zároveň i vaše ratolesti u přijímačů. Důvod je ten, že přesně před 15 lety měl premiéru animák Shrek, jehož soundtrack byl plný hitů. Jedním z nich původně od Monkees, novější verze v podání Smash Mouth.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Posloucháte Signál Radio. Dnešní den nám nabídl zpočátku polojasnou oblohu. Postupně se tady začalo zatahovat. Zítřejší den už by měl být zase o něco jasnější. Ačkoliv můžeme v některých částech republiky, zejména na severu, zažít přehánky. Maximální denní teploty by se měly pohybovat okolo 15 až 19 stupňů nad nulou. Pěkný poslech vám přeje Signál Radio.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Hezký večer, plný 80kové muziky. Áda Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia, ale jelikož se už blíží můj čas mého odchodu, popřeji vám pohodový zbytek dne, například ještě se Simply Red, Abou nebo Philem Collinsem a zase příště. Ahoj.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magreťák Signál Rádia a neb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.